0: je doma na rádiu Bonton.
1: Deset prstů pro život.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu zdraví Ondřej Albrecht. Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Benzín i nafta v posledních týdnech výrazně zdražují. Dny na to v Ostravě navštívilo za víkend přibližně 150 tisíc lidí. Největší bezpečnostní přehlídka v Evropě se obešla bez větších problémů. A fotbalisté Slávie porazili Plzeň 2-1 gólem z penalty v 11. minutě nastavení. Pražané zůstávají jediným neporaženým týmem ligy a vedou tabulku o 3 body. A dnes bude hlavně oblačno na severovýchodě i s přeháňkami. Počítejme také s čerstvým větrem v nárazech kolem 55 km za hodinu a nejvyšší teploty 12 až 17 na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia.

nebudem sil hát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát.

tuctu kapesníků na bůhví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku placatou jak stín a plnou jak ten kufr, tak spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději, naději.

si zohrál. Na víčka od plechovek, na hřeben.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Prezident Petr Pavel míří do New Yorku na valné shromáždění OSN. Chce tam podpořit českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. CDU německého kancléře Friedricha Merce neuspěla v dalších zemských volbách. Merc označil výsledky své strany za katastrofální, ve funkci chce ale pokračovat. A hokejisté Brna porazili Hradec Králové 3-1. Kometa získala první body i vítězství v nové extraligové sezóně. V pondělí bude hlavně oblačno, na severovýchodě s častými přeháňkami. Počítejte také s čerstvým větrem. Teploměr bude ukazovat 12 až 17, na jižní Moravě až 18 stupňů.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve snech gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu své.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, kdy nedá.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu zdraví Ondřej Albrecht. Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Benzín i nafta v posledních týdnech výrazně zdražují. Dny na to v Ostravě navštívilo za víkend přibližně 150 tisíc lidí. Největší bezpečnostní přehlídka v Evropě se obešla bez větších problémů. A fotbalisté Slávie porazili Plzeň 2-1 gólem z penalty v 11. minutě nastavení. Pražané zůstávají jediným neporaženým týmem ligy a vedou tabulku o 3 body. A dnes bude hlavně oblačno na severovýchodě i s přeháňkami. Počítejme také s čerstvým větrem v nárazech kolem 55 km za hodinu a nejvyšší teploty 12 až 17 na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Radio Bonton. Radio.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Prezident Petr Pavel míří do New Yorku na valné shromáždění OSN. Chce tam podpořit českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. CDU německého kancléře Friedricha Merce neuspěla v dalších zemských volbách. Merc označil výsledky své strany za katastrofální, ve funkci chce ale pokračovat. A hokejisté Brna porazili Hradec Králové 3-1. Kometa získala první body i vítězství v nové extraligové sezóně. V pondělí bude hlavně oblačno, na severovýchodě s častými přeháňkami. Počítejte také s čerstvým větrem. Teploměr bude ukazovat 12 až 17, na jižní Moravě až 18 stupňů.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
3: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
6: Datart uvádí Dny Marianne.
7: Dny Marianne, jo.
6: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
13: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
3: Zprávy. Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Prezident Petr Pavel míří do New Yorku na valné shromáždění OSN. Chce tam podpořit českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. CDU německého kancléře Friedricha Merce neuspěla v dalších zemských volbách. Merc označil výsledky své strany za katastrofální. Ve funkci chce ale pokračovat. A hokejisté Brna porazili Hradec Králové 3-1. Kometa získala první body i vítězství v nové extraligové sezóně. V pondělí bude hlavně oblačno, na severovýchodě s častými přeháňkami. Počítejte také s čerstvým větrem. Teploměr bude ukazovat 12 až 17, na jižní Moravě až 18 stupňů.
4: Česká hudba je doma na Rádiu Bonton.
5: Oči do kořán a v těch očích tání vešla z do mých brán, já tě pozval dál.

0: Prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
5: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Penso con sueño para

Radio Bonton. Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

0: Krásné dobré jitro. Ano, vstáváme. 7:55. Za chvíli odstartuje ranní vonton třeba s Karlem Gottem anebo s Luckou Bílou.
1: Když to přepočítám, jsem šťastná, až to bolí.
0: A do filmu se vydáme s Adele. Ano, přímo Bondovka Skyfall.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním bez

0: Portu je investování plné překvapení a stresu. Na Portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Radio Bonton, počasí.
5: Tak zůstal jsem vám dlužen předpověď, skoro jasno, během nepostupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, nejvyšší teploty, přátelé, dneska jenom 12 až 17 stupňů Celsia, no, ty Vánoce se prostě blíží, co si budeme říkat.
4: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
5: Ano, je to tady. Buongiorno, dámy a pánové, krásné dobré ráno. Díky, že jsme tu opět spolu. Dneska je Mezinárodní den míru. O, jaký by byl svět krásný, bez pershingů a železných krabic s loufem vpředu a těch věcí kolem. No možná by byl svět jiný, co možná, byl by úplně stoprocentně někde jinde. No, lidstvo je neponaučitelné, jak se říká, ale pojďme k těm veselejším věcem. Za chvíli se vydáme do seriálu Chalupáři a nebo také do dalšího seriálu Taková normální rodinka. Dáme si jeden takový krásný Mötildy, kurz maďarštiny, dokonce si zaspíváme. No a k tomu samozřejmě nebude chybět skvělá muzika. Startujeme s kapelkou Turbo. Já vám přeji skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
4: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

0: Klasika Modern Talking právě teď na rádiu Bonton. Dámy a pánové, ranní Bonton je tu s vámi právě 8,5 minuty. Tak a pojďme se podívat na to, co se stalo právě 21. září někdy v minulosti. Ku příkladu 103 let uplynulo od narození jedné z nejvýraznějších našich hereček. Luba Skořepová, nezapomenutelná jako Aranka ze seriálu Chalupáři. Kromě herectví se taky zaobírala ezoterikou a kouzly a sama o sobě tvrdila, že je čarodějnice. Daniela Kolářová je dnes 80letá. Všechno nejlepší, Danielo. Role Doubravky v snímku Léto s kovbojem jí přinesla hned několik filmových scén. Ano, nezapomenutelná Doubravka. No a taky její první role byla Káča v televizním seriálu Taková normální rodinka. Miluju to herecké obsazení a vůbec tuhle tu krásnou věc, kterou napsala Fan Vavřincová. Zpěvačka Pavlína Jíšová. Pavlíno, zdravím a přeju ti všechno nejlepší k 64. narozeninám. Folková zpěvačka, textařka, skladatelka, zpívala v kapelách Žalman a spol a v dalších, taky v Nezmarech. Ano, a od roku 2002 vystupuje jako solová zpěvačka. Jiří Wimr byl český herec, komik, básník, kreslíř, hudebník a dneska by, přátelé, slavil 83. narozeniny. Jistě je nezapomenutelný z jeho podání Perníkové chaloupky anebo scének se zpěvákem Karlem Černochem. Při jejich maďarské Matildě řvu smíchem ještě teď.
1: Já hraju a zpívám a vy budete překládat, jo?
2: Jako pro formu,
1: ano,
2: přeložím
1: tu verzi, ale... ano, jo? Dobře. Tak já jedu, jo? Bylo léto, byly prázdniny.
3: Veď už mi kyl rot, rot, ne, ne, ne, ne, šasón, tak
1: a
3: to jo, le, le, git, ne, no, je,
1: a v trávě zrály maliny.
3: Mele, rm, malinoš, os.
1: Vyrostly sladký a zdravý, voňavý, jak jsem si všiml.
0: A my tyldy, ano. A my už jsme zase v jiné písničce, je tu Jana Kirchner a Modrá. Já vám přeju fantastické ažurové pondělí s datem 21. září. Je tu nový týden. Přátelé, užívejme si ho, i když je to pondělí, co naděláme.

0: 8:21, posloucháte ranní bonton, Milan vám přeje úspěšný den. Svátek má dneska Matouš. Tohleto jméno pochází z Matit Jáha, což je významem boží dar. Původ je společný se jmény Matyáš a taky Matěj. No a zhruba 3000 jich běhá kolem nás. Matouš, přátelé, může být i příjmení, takže krásné Matouš, Matouš, možná i takový posluchače. Zdravím, přeju všechno nejlepší. Osobně se mi vybavuje film Šimon a Matouš jedou na Riviéru, že to bylo naše mládí. No, přátelé, kočičí kalendář, ten nám říká, že meniny mají Zefírka a Zoro. No, je to úplně fantastická náhoda. Krátký příběh následuje, přátelé. Týden mám 3měsíční kotě. Jak byste řekli, že se jmenuje? Není to Zoro, je to Zefírka, takže dneska narozeniny, tedy svátek, ne narozeniny. Vidíte, ono se to plete občas, ale Zefírka a Zoro, kočičáci, pokud máte psíka jménem Leo, tak mu dnes podstrojujte, má totiž svátek psí, ano. Leo je to krátké a dvojslabičné, což psům usnadňuje rychlé rozeznání. Obsahuje taky hlásku L, kterou psi dobře slyší. No a Leo, halo, Leo, k noze. Leo se dobře volá venku na procházce, třeba tak. Tedy svátky máme za sebou, tram tadadá. No a pojďme na další muziku. Xindl X a dovolená a taky Otavana D.I.S.O. na Bontonu.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
4: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
3: Blue!
5: Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
6: Datart uvádí Dny Marianne.
7: Dny Marianne, jo.
6: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
7: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: dovolenou. Bonton je tady s vámi. No a my si dáme teď tedy zprávy s Luckou a já doufám, že se mi povede, Lucka, tady, seš tam?
1: Halo, halo, ano, jsem, dobré
0: výborně.
1: Ráno.
0: Výborně, já už jsem zrovna chtěl říct, že jsi uvízla v mezipatře mezi třetím a čtvrtým patrem,
1: ne,
0: že nestihneme zprávy.
1: Jsem zde.
0: Tak si jedny dáme.
1: Ano, dobré ráno.
2: Rádio Bonton, zprávy.
1: Ministři budou na dnešním zasedání vlády schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok. Ministrně financí Schillerové poté plánuje podrobnosti plánu hospodaření státu na rok 2027 představit na tiskové konferenci. Prezident Petr Pavel dnes zahájí návštěvu Spojených států. V New Yorku u příležitosti 25. výročí uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Na okraji valného shromáždění OSN pak bude jednat s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterresem. Celodenní program na Mariánském náměstí v Praze dnes připomene 90. výročí narození Václava Havla, které připadne na 5. října. Akce začne v 10 hodin dopoledne a nabídne debaty, čtení z Havlových děl, koncert i slavnostní odhalení lavičky Václava Havla. Zemské volby v německé spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko přinesly totální pád křesťansko-demokratické unie kancléře Friedricha Merce. Nezískala ani 5% hlasů a poprvé od roku 1949 se nedostala do sněmu. Z nominace české fotbalové reprezentace na nadcházející zápasy Ligy národů s největší pravděpodobností vypadne obránce Slavie David Zima. Trenér Pražanů Jindřich Trpišovský po ligovém vítězství 2-1 nad Plzní uvedl, že stoper nestihl doléčit poraněný kotník. Zdravotní potíže navíc mají po duelu s Viktorií také další nominovaní hráči z Edenu, obránce Tomáš Vlček s útočníkem Tomášem Chorým. No a ještě počasí, během dne nám na obloze začne přibývat oblačnosti, v severovýchodní polovině Česka se objeví četné srážky, jinde budou spíš ojedinělé. Večer pak bude od západu oblačnosti i srážek zase ubývat. Teploty mezi 12 a 17 stupni.
0: No tak fajn, bylo to super. Prosím tě, jenom ještě taková otázka.
1: Ano.
0: Ten sport Slávie včera, nekoukala ses na
1: ne,
0: to?
1: Ne, nekoukala.
0: No, bylo to fantastické teda. Bylo to neuvěřitelné, stalo se skutkem, všichni si tam přišli lehnout, odpočinout na konci už v tom prodloužení. Bylo to asi 102 minut nebo kolik ten zápas. Takže, no, Slávie nakonec vyhrála. Nic, hele, Luco, díky, měj se fajn, čau, čau. No a my si řekneme, jaká muzika, že nás čeká. Tak na Bontonu za chvíli, po každé s Karlem Gottem, bude tu taky Samantha Fox a mrkneme se na, jak bych to řekl, zaměstnání, no je to zaměstnání. Jaká je historie taxislužby? V Praze je to taková kasta, dalo by se říci, no ale dobře, půjdeme na to za chvíli, na Bontonu.

Tak to byl maestro Karel Gott. 8 hodin 42 minut, vy posloucháte ranní bonton. No a pojďme se podívat na ty taxíky. Taky jezdíte taxíkem, ono prostě někdy je to nevyhnutelné, co si budeme říkat. No, takže historie taxislužby, přátelé, sahá od koňských povozů přes vynález taxametru až po dnešní mobilní aplikace. No a propo, slovo taxi vzniklo zkrácením slova taxametr nebo taximetr. No a první auta, taxíky, se objevily v Paříži v roce 1899, v Londýně to bylo o rok později. No a Praha se v roce 1907 stala prvním městem v celém Rakousku-Uhersku, kde zahájila provoz řádná motorová taxislužba. Autodrožky dodala tehdy do hlavního města mladoboleslavská automobilka Laurina Klement. Do té doby se v Praze jezdilo hlavně s koňskými fiakry. No ale my pojďme do Paříže zpět, s Vanesou Paradis, je le taxi na bontonu.

0: právě teď nám tam padla 9. hodina, vy posloucháte ranní bonton, no 9 hodin, přátelé, to znamená, že to za chvíli odstartuji. Kdo nám zaspívá, kdo tu s námi bude, budou tu třeba vanastovky. Bude tu taky Iveta Bartošová. A do filmu se vydáme Siren Carol. What a feeling, Flashdance, přesně tak.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No tak dnes skoro jasno, převážně velká oblačnost, možnost též, tedy přeháněk, no a teploty 12 až 17 stupňů Celsia. No je to prostě tak, co děláme. Už jsme o tom dneska tady hovořili, už jsme to trošku naťukli, že prostě ten podzim se blíží, mimo jiné. No, to si povíme za chvíli. Každopádně zítra, ano, nadále bude chladné počasí, hlavně na východě budou přednášky. Přednášky, ne, přeháníky, jsem se přeřekl. Víte, myslím na 100 věcí. Bude oblačno až polojasno zítra, tedy. Nejvyšší teploty, kolik byste řekli, 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: No a z těch přednášek zase zpátky do studia rádia Bonton. Buongiorno, dámy a pánové. Astronomický podzim začíná už tuto středu, tedy 23. září, přesně v 6 hodin 5 minut ráno. Přátelé, ano, je to tak, 2 dny do podzimu. Co to znamená pro dnešek, to nám řekne meteoroložka Dagmar Honcová. Žít podle počasí, tak to bude, jak na to koukám. Teď, dneska v 9 hodin 19 minut 40 vteřin, vydržte. Dáme si taky další muziku, startuji. Druhou hodinovku ranního bontonu bude tu Tina Turner, co bude, už je tady.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

9 hodin 12 minut, Suzy Quatro, If You Can't Give Me Love, jeden z jejich obrovských světových hitů. Teď se vzpomínám, jak jsme ji na základce ještě neřekli jinak než Suzina. Pamatujete na to? Tak, druhá hodinka ranního pontonu už v rozběhu samozřejmě, no a musím se vám svěřit se zážitkem dnešního rána. Jel jsem do rádia tramvají, vedle mě nebo přede mnou seděla dívka, mohlo jí být tak 16-17. Měla tak dlouhé řasy, dámy a pánové. To byl teda masoks, jak se říká. No a já vím, že ty dlouhé řasy jsou výrazným trendem v kosmetice a módě už desítky let, dalo by se říci, ale v poslední době zažívají obrovský boom. Díky čemu byste si tipli? Podíval jsem se na to, trošku jsem to pozjišťoval, díky sociálním sítím, slyšíte dobře. No, ty filtry na těch sociálkách standardně obličej vyhlazují, přidávají dlouhé, výrazné řasy. A už jsme u toho, tenhle ten virtuální vzhled se pak dívky a dámy a slečny snaží přenést do reality běžného dne. Pro pány kosmetičky lepí tyhle ty umělé řasy přímo na ty přírodní. No a výsledkem může být jak přirozený vzhled, tak trošku extrémní mega objem, který často působí až nepřirozeně hustě. Chtěl jsem vyndat pravítko a změřit to, ale bylo by to nevychované, ale tipuji, že ta dívka dneska ty řasy měla tak centimetr a půl. Bylo to pěkné. No, zajímavé věci se dějí kolem nás. Neříkám, že to těm ženám nesluší, no ale příroda je příroda, co si budeme říkat, jo? Slyšíte to moře, jak šplouchá. Albano a Romina Power, Shadazan na Bontonu.

0: žít podle počasí na rádiu Bonton.
1: Dobré ráno. Ochlazení, to je oč tu běží. Od severozápadu k nám proniká chladný a také vlhký vzduch. A tak se připravte na proměnlivou. V severní a severovýchodní části našeho území převážně zvětšenou oblačnost. A právě v Moravskoslezském a v Olomouckém kraji očekáváme nejvíce srážek. Ty budou v průběhu celého dne, zejména v horských oblastech, přecházet do trvalého deště. V Beskydech spadne až 20 litrů na metr čtvereční a ojediněle se mohou vyskytovat také bouřky. To na jihozápadě našeho území to bude téměř bez srážek. No a nyní k těm teplotám. Ty budou v porovnání s víkendem o poznání nižší. Teploměry nejčastěji ukáží 13 až 17 stupňů Celsia, ale naši pocitovou teplotu bude výrazně snižovat čerstvý vítr, takže pocitově to budou teploty o 3 stupně Celsia nižší.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Porotherm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Hezké dopoledne. Do Česka vtrhla studená fronta. Tento týden teploty přes den klesnou hluboko pod 20 stupňů a v noci se objeví přízemní mrazíky. Přehánky čekají meteorologové zpočátku, zejména na severu a východě. Ve čtvrtek místy zaprší hlavně v Čechách. Víkend ale pravděpodobně přinese babí léto s polojasným až jasným nebem a teplotami nad 20 stupni. Postupně by se mohly dostat až k letní 25. Prezident Petr Pavel dnes zahájí návštěvu Spojených států v New Yorku u příležitosti 25. výročí uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Už za půl hodiny začne na Mariánském náměstí v Praze celodenní program, který připomene 90. výročí narození Václava Havla, které připadne na 5. října. Nabídne debaty, čtení Havlových děl, koncert i slavnostní odhalení lavičky Václava Havla. Ministerstvo zemědělství se musí znovu zabývat vodoprávním povolením, které by umožnilo zvýšit hladinu vodního díla Nové Mlýny na Jižní Moravě až o 35 cm. Při minulém rozhodování chybovalo, potvrdil to Nejvyšší správní soud. Patrik Šik si drží neuvěřitelnou formu. Prosadil se ve čtvrtém bundesligovém zápase za sebou a pomohl Leverkusenu k výhře ve čtvrtém kole 2-0 nad Lipskem. Bayer si připsal druhou ligovou výhru v sezóně a se 7 body je v tabulce 5. Dneska bude polojasno, během dne ale začne přibývat oblačnosti. V severovýchodní polovině Česka se objeví četné přehánky, jinde budou spíš ojedinilé. Večer pak bude od západu oblačnosti i srážek zase ubývat. Teploty mezi 12 a 18 stupni.

Kristýna, 9.39, vy posloucháte Ranní Bonton, Milan vám přeje krásné dopoledne s datem 21. září. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu, pokud jste milovníci Petřína, pokud jste turisti a možná je to zpráva samozřejmě i pro pražské, tak konečně jsme se dočkali, nebo zítra Petřínská lanovka, která naposledy vozila cestující v září 24, se téměř po dvou letech vrací. První nové vozy vyjedou právě zítra v 7.00. Zatím půjde o zkušební provoz. Důvodem tak dlouhé odstávky nebyla jenom výměna samotných vozů, ale po silných deštích v září 24 došlo k poškození trati i části Petřínského svahu, takže musela následovat kompletní rekonstrukce tělesa dráhy, kolejí a další související techniky. Takže si to pojďme shrnout. Zítra na Petřín v 7.00 lanovka bude jezdit denně do 22 hodin 15 minut v intervalu 10 minut. Jízda stojí stovku nebo bude stát, pokud máte pražskou lítačku, tak nebudete platit nic. A teď jedna zajímavost nakonec. Na Nebozísku bude lanovka zastavovat pouze při jízdě směrem nahoru. Takže pokud budete chtít jet z Nebozísku dolů, logicky, nevím, kdo to vymyslel, musíte vyjet nahoru na Petřín a z Petřína pak dolů sjedete až na Újezd. Je to tak krásně logické a snadné. No nic, přátelé, pojďme na další muziku. Kdo tu s námi bude, kdo si to s námi vychutná, tak za chvíli Gareth Gates, Iveta Bartošová a nebo kapelka, která se jmenuje Savage Garden. Truly, medley, deeply. Na Bontonu.

0: Hope of Deliverance. Paul McCartney věří v osvobození nebo doufá v osvobození. Přátelé, já jsem osvobozen od práce moderátora a DJ tady v rádiu Bonton, alespoň pro tento den, takže budu se těšit zítra v 8.00. Přátelé, pozítří začíná v 6.05 ten podzim, tak pozor na to. No, neděláme s tím nic. Koupačka, to už bych asi neviděl, viď, Dane?
1: No, čau. Asi ne. Ahoj, ty svobodný, čau, já tě zdravím.
0: No, prosím tě pěkně, kdy jsi se naposledy koupal letos venku?
1: Já jsem se, prosím tě, naposledy koupal letos, to bylo na Vranovské přehradě někdy, ano. Když jsem to tam byl. No. Když jsem měl to volno někdy, to bylo někdy, já nevím, v půlce prázdnin, to tak mohlo
0: to bylo
1: být někdy.
0: Před 15 lety letos.
1: Já ani nevím. No, takhle, musím říct, že letos jsem se toho tak nějak jako moc nenakoupal, když byla horka, tak letos bylo zas až tak strašně velký horko, že jsem prostě k té vodě nemohl jít, protože než bych tam došel, tak bych vlastně nebyl.
0: Jo. No, já jsem byl naposledy, jsem se koupal na Orlíku, to bylo někdy tak.
1: To tam ještě byla voda.
0: Počátkem srpnu. No, to už, člověče, to tam některý ty lodi ležely v těch kopcích a říkal jsem si, sakra, to už je dolů nedostanu.
1: No nic, tak koupačku necháme za sebou.
0: Jo, jasně.
1: A před námi písničková přání, už za určitě chvilku to rozjedeme, tak já jsem připraven.
0: Pojď do toho.
1: A ty máš volno, svobodníku, ahoj.
0: Čau.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Rádio Bonton a Dan Kostka.
1: Ano, přátelé, kamarádi, 10. hodina odbyla. Ještě jednou i ode mě nádherné pondělní dopoledne a opravdu super vstup do toho nového pracovního týdne. Taky se tak těšíte jako já. Vidím vám to na očích. Dobře, tak pojďme si to nějak zpříjemnit. Co vy na to? Písničky na přání jsou právě teď zahájeny, takže pokud už máte vybráno, pro koho, že dneska budeme hrát, pište SMSky na 736-30-888, zprávy na náš Facebook a nebo Instagram a klidně i zavolejte naživo přímo sem k nám do studia na číslo 257-403-7. Už za chvilku jdeme na to. Teď tady mám ovšem Matouše, který dneska slaví svůj svátek, takže pánové tohoto jména, vám přeju všechno nej a posílám herpou.

0: Aj za to všetko láska môžeš ty.
1: Tak to byla skupina Team, tohle jsou vaše pondělně vyladěné písničky na vlnách Rádia Bonton a já tady mám už vaše první SMSky, které dorazily na číslo 736 308 888. Píšete mi: Danečku, Kostičko, dobrý den, zahraj mi prosím od Whitney Houston Osobního strážce, děkuji. Romana nám napsala: tak mi rá, Romčo, z tohohle nádherného parádního filmu vybírám jednu opravdu parádní písničku, tak tady máte, ať se vám líbí.

Zlatá Toslavice Eva Farná na vlnách Rádia Bonton a také pondělní písničky na vaše přání. No a do nich píšete: dobrý den, rádi posloucháme písničky od zpěvačky Cher, tak bychom si přáli zahrát píseň Just Like Jesse James. Děkujeme moc, napsala nám Marie a Karel. Zdravím vás, přátelé, Cher už je pro vás na Bontonu připravená, tady ji máte.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Datart uvádí Dny Marianne.
2: Dny Marianne, jo.
1: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Auto Jarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.

Tak to byly Ace of Base na vlnách Rádia Bonton. Vy ladíte pondělní písničky na vaše přání, tak pojďme se podívat na další z nich. Píšete: ahoj Dané, moc prosím o písničku Pár přátel stačí mít na naše oční operační sály. Jen tak pro radost, moc děkuji za všechny, píše Ála. Tak Álo, díky za zprávu, zdravím na operační sály, no a posílám tam Michala Davida. Zpívá vám právě teď, tak ať se vám líbí.

0: cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli má.
1: Na rádiu Bonton zpívala Anna K. Zdravím vás, Bontoňáci, přeju vám nádherné pondělní dopoledne. Vypíšete ahoj Dane, zdravíme z dnešní vysmáté ranní směny a chtěli bychom poprosit o úžasný song od George Michaela a Eltona Johna. Moc díky, Kačaba píše za celou raní, tak já vám, Kačabo, díky za zprávu. Zdravím vás na ranní směnu, přeju, ať vám to jednak jde od ruky všechno, co má, ať vám to hlavně utíká tak, jak jen nejlépe umí. V každém případě teď už to bude také s pány George Michael a Eltonem Johnem tady u nás na vlnách Rádia Bonton. Tak ať se vám líbí!

Posloucháte Rádio Bonton, tak přesně takhle začínala Lucie Bílá s neposlušnými teniskami. Ovšem, my jsme v pondělních písničkách na vaše přání, tak se pojďme podívat na další zprávu, která dorazila. Píšete: dobrý den, moc prosím o zahrání písničky od skupiny Čtyři tenoři Cestu znám, jen tak pro dobrou náladu všem a hlavně mým milým kolegyním Janče a Káji. Děkuji, napsala nám Martina. Takže milá Jančo, Kájo, Martino, mám pro vás Čtyři tenory. Pán, kde je máte? Ať se vám líbí.

Na Radiu Bonton zpívala Sandra, vyladíte pondělní písničky na vaše přání, tak komu dalšímu teď budeme dělat hudební radost, tak koukám, už to vím naprosto přesně. Vy píšete, ahoj Dane, mám jedno speciální přání pro mého muže Martina. Přál by si slyšet Express Mléčné dráhy od Marie Rotrové, ale zatím se neosmělil vám napsat, tak pokud to bude možné, budu moc ráda za zahrání. Děkuji, píše nám Zdena, takže milá Zdeni, díky za to, že jste to takhle za Martina převzala, alespoň tu vaši SMS-kovou aktivitu. No a Martine, pro vás konečně na Bontonu Express Mléčné dráhy. Tak tady ho máte, ať se vám líbí.

Tak to byl Express Mléčné dráhy, s ním Marie Rotrová na Bontoňáckých vlnách, ale jedna SMS-ka nebo spíš zpráva na náš, koukám, Facebook právě teď dorazila, pojďme ještě honem zahrát poslední písničku, vypíšete ahoj, prosím o zahrání písně Kam mě nohy ponesou, Toms, jestli ji máte, děkuji. Tak Hani máme, Toms připraven, písnička taky, no tak tady máte, ať se vám líbí, hezký den.

0: Posloucháte Rádio Bonton, za námi jsou pondělní písničky na vaše přání. 11. hodina odbyla, po 11. vám bude zpívat Jirka Korn. Terapie s Ksindlem X, ta vás čeká taktéž.
1: A vůbec nevím, která by, a jak zdá se, všem pomůže mi jen terapie.
0: No a jako další na scéně Natalie Imbruglia. Tak hezké dopoledne a pohodový poslech vám všem přeju.
2: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: A my už společně tím dnešním pondělním dopolednem jedeme dál a dál, jednak s další muzikou, také s Matoušem, který dnes slaví svůj svátek, no a na kterého se už za malou chvíli podíváme. Teď už je tady Abba.

0: Na rádiu Bonton poslední konvoj Michal Tučný v 11 hodin a 16 minut. Já vám přeju krásné pondělní dopoledne, dnes máme 21. září, to znamená, že Matouš slaví svůj svátek. Je to prý muž, který se nezatěžuje zbytečnými emocemi, no a proto dokáže zvítězit i v těch situacích, v níž ostatní prostě tak nějak selhávají. Se svojí praktickou povahou se úspěšně prokouše i náročným studiem, čímž získá skvělý odrazový můstek k tomu, aby si dokázal vytvořit uspokojivé finanční zázemí. Trochu horší podmínky pravda mívá v osobním životě. Rodinu si pořizuje buď v pozdním věku, anebo vůbec. Občas se projevuje jako dobrodruh, který rád zkoumá neprobhraná území, a to v jakýchkoliv oborech lidské činnosti. Ale pozor, jen málo kdy se dostane na scestí, protože má v sobě zakódován hluboký etický kodex. Tak takový je prosím Matouš. Pánové, ještě jednou všechno nej k svátku. Jak to vypadá s dopravou, dozvíte se za chvíli. Do té doby další muzika, třeba Natalie Imbruglia, Jirka Korn, anebo Miley Cyrus.
1: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: Na rádiu Bonton zpívala Natalie Imbruglia a minutka nám schází do 11:30. Zdravím Bontoňáky na cestách, pojďme se podívat.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Zlobí nám to na dálnici D0, tady pozor na 16. kilometru ve směru Ruzině, D7, kde pravý jízdní pruh blokuje nehoda nákladního vozidla s osobním. No a velké problémy stále ještě čekejte na D5, kde se právě teď na 7,5 kilometru ve směru na Prahu došetřují následky hromadné dopravní nehody. V ní celkem 7 osobáků, dodávka a minibus. No, je to paseka. Tak jezděte opatrně, přeju vám šťastnou cestu a posílám také další muziku. Za chvíli to budou No Name, také Ricky a Povery. A teď už na Bontonu Xindl X.

No, zní to až neuvěřitelně, ale už 30 let tahle kapela spojuje české a také slovenské publikum. Z Košic k nám právě teď dorazila kapela No Name. No a dospívali v 11 hodin 40 minut, to je aktuální čas. Já vám přeju hezké pondělní dopoledne. Pokud chystáte oběd na dnešek, za chvíli je tady 12. hodina, tak aby vám to šlo pěkně od ruky, já budu hrát ještě další skvělou muziku, která nás k němu dovede. Už za chvilku to bude třeba Václav Neckář, také Pink nebo Jitka Zelenková. No a teď už na vlnách Buntonu Billy Joel. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: Tak to bylo něco na romantickou notu. Paula Abdul zpívala na vlnách Rádia Bumton. Minutka nám schází do 12. hodiny. Po 12. se zastaví kapela Elán. Pozadu nezůstanou ani opět a Radeček. No a zastaví se také děvčata z The Bangles. Tak tedy hezké pondělí a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Tak, jakže bude zítra oblačno až polojasno, ojediněle čekáme přehánky nebo občasný déšť, na horách to budou pravda srážky četnější, no a nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů Celsia.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď už nám odbyla 12. hodina, dobrou chuť k vašemu pondělnímu obědu přeju a posílám také další muziku, tady je Věra Špinarová.

0: Na Rádiu Bonton, pánové Standa Hložek a Petr Kotwald, já vás zdravím, přeju vám hezké pondělí. Mimochodem už zítra, tedy v úterý 22. září, začne Centrální banka nabízet na svých pobočkách 5000 s přítiskem. Přítisk na této bankovce připomene sté výročí zahájení činnosti Národní banky Československé, tedy předchůdkyni současné Centrální banky. Výměna této nominálně nejvyšší bankovky začíná tedy zítra. Pište si od 7:30 a to na všech pobočkách České národní banky, tedy v Praze, Brně, Hradci Králové a také Ostravě. Zájemci si budou moci vyměnit maximálně 3 5000. No a výměna bude možná až do 16:00 odpolední. No a případně další dny ve stejných časech až do vyčerpání zásob. Ty činí celkem 200 000 kusů. No takže pokud chcete mít tento do budoucna jistě vzácný kousek doma, raději si přistaňte. Já vám přeju hodně štěstí při jeho lovu a posílám také další muziku. Za chvíli to bude Karel Gott, The Bangles nebo opět a Radeček, no a chystám i další dopravní informace.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Koťák a Beatles na Bontonu, přesně udereme půl jedné. Hezký den vám přeju, pojďme na cesty.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Začínáme dopravním problémem v Praze, tady pozor v ulici Zelená, kde právě teď policisté šetří nehodu osobního vozidla s motorkářem. Bouralo se taktéž na Písecku, pozor na silnici 105 v obci Slabčice, kde jsou v sobě dvě nákladní vozidla. No a zamíříme ještě na Benešovsko na silnici 109 u obce Chocerady, kde se právě teď řeší nehoda osobního vozidla s nákladním. Tak prosím, jezděte v klidu a pohodě, nic vám neuteče. Já vám přeju šťastnou cestu a posílám také další parádní muziku. Petr Kolář, Sabrina a nebo Buty.

No někdy ani písnička nezabírá. Tohle byl Petr Kolář na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju nádherné pondělní odpoledne. Dnes máme 21. září a to znamená, že byste neměli zapomenout na Matouše, pokud nějakého takového kolem sebe máte. Právě on slaví svůj svátek narozeniny. Má vynikající herečka Daniela Kolářová, tak přejeme jen a jen to nejlepší. No a do 13. hodiny posílám další muziku. Za chvíli to bude třeba Poetika, Michal Penk a nebo Rod Stewart.

se mi do očí a najde sílu říct, odcházím lásko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

podívej se mi do očí. Naposled buď chlapem,

Na Rádiu Bonton dospívala Ilona Čáková, minutka a je 13 hodin. Já vám přeju hezké odpoledne plné výborné muziky. Turbo, skupina Turbo už za malou chvíli. Po 13. hodině bude zpívat také Marek Ztracený. A nebo Shaken Stevens.

0: Den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: A mám pro vás také počasí. Na zítra to bude oblačno až polojasno. Ojediněle čekáme přehánky nebo občasný déšť. Na horách to budou srážky četnější. No a nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů Celsia.
2: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Ano, zdravím, milí Bontoňáci, jedeme dál pondělním dnem. Už za malou chvíli se vypravíme novou lanovkou na Petřín. No a teď už další muzika. O ní se postará Petr Rezek.

0: Posloucháte Rádio Bonton, tohle byly Eurythmics, já vám přeju krásné pondělní odpoledne. Lanovka na Petřín má tradici dlouhou už 135 let a pozor, už zítra, tedy v úterý 22. září, se po dvouleté odmlce chystá opět do provozu. A to s novými vozy od designérky Anny Marešové, která jim dala zároveň ještě něco navíc, a to takovou krásnou emotivní atrakci. Když se dva vozy potkají, tak jeden na druhý mrkne. No a vnitřní osvětlení toho druhého se stydlivě začervená. Prostě zčervená. No, vypadá to celkem hezky, zatím jsem to jen viděl na takové videoprezentaci, ale od zítřka už si to můžete živě ověřit i cestou na Petřín, tak pokud vyrazíte, skvěle se tam bavte. Já mám pro vás také další muziku, za chvíli Marek Ztracený, USA for Africa nebo kapela Turbo, no a pokud nás sledíte za volantem, chystám i další dopravní informace. Tak zůstaňte s námi.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: čeští rockeři se vším všudy, tak to byla kapela Turbo na Bontonu. Teď už dopravní informace.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Začínáme na dálnici D1, tady pozor na 80. kilometru ve směru na Prahu, kde se odstraňují následky nehody osobáku s autobusem. No a velké problémy stále čekejte na D2 na 3. kilometru ve směru na Brno, kde havarovala dvě nákladní vozidla. Bohužel nehoda je to se zraněním, no a policie tady odklání dopravu přes přilehlý kruhový objezd. Tak počítejte s komplikacemi a zdržením. Jezděte opatrně, přeju vám šťastnou cestu a posílám další parádní muziku. Za chvíli bude třeba David Dale, dáme si kapelu Roxette, no a teď už Petr Hapka ve společnosti Jany Kirchner.

David Dale na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásné pondělní odpoledne. Mimochodem, Holeševická tržnice se na tento týden promění v ráj milovníků koktejlů. Ode dneška až do 27. září se tady totiž uskuteční Negroni Week, tedy oslava jednoho z nejslavnějších drinků světa. Bary a podniky napříč celým areálem nabídnou své vlastní verze ikonického koktejlu Negroni. Takže každý den můžete vlastně ochutnat úplně jinou interpretaci této stejné klasiky. Tak pokud se do Holešovické tržnice na Negroni drink zastavíte, pěkně si ho vychutnávejte kousek po kousku. Já vám budu hrát kousek po kousku také další skvělou muziku. Už za chvíli se o jeden kousek muziky postará třeba Mac Žbírka, pak to bude také Ronan Keating, Lenka Filipová. No a teď už se připojí i Pet Shop Boys. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: Na Rádiu Bonton zpíval Meky Žbirka legendárních 22 dní minutku před 14. hodinou. Já vám přeju hezké odpoledne, chystám také další muziku, o ní se postará třeba Petr Novák. Po 14. hodině se k němu připojí i Michal Hrůza.
1: Bylo to poslední, co jsem si přál.
0: No a zavzpomínáme na legendární film Kokosy na sněhu. V něm si hlavní roli zaspíval Jimmy Cliff. Tak hezké pondělí a pohodový poslech vám všem přeju.
2: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a společně jedeme dál dnešním odpolednem. Ano, počasí, to je to, oč tu běží. Jaké bude to zítřejší? Naprosto přesně ví a už za chvilku poví kolegyně Dagmar Honcová. Počkejte si na ní. Do té doby další muzika. Tady už je Chris Norman a Suzy Quatro.

0: Tak další list muziky byl popsán Jirkou Kornem právě teď na vlnách Rádia Bumton. Nať už s Dášou na zítřejší počasí, jakže to vlastně dopadne?
1: Žít podle počasí na Rádiu Bumton.
2: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na poslední astronomicky letní den letošního roku, tedy na úterý. V úterý očekáváme proměnlivou v severní a severovýchodní část našeho území i zvětšenou oblačnost a právě na severovýchodě se budou vyskytovat místy dešťové přehání nebo také déšť, a to zejména v horských oblastech. Na jihozápadě naopak deštníky a pláštěnky nechte doma, tam bude převládat polojasno. Nejvyšší odpolední teploty nic moc, nejčastěji v intervalu od 13 do 17 stupňů Celsia a teplota v 1000 metrech na horách se bude pohybovat jen kolem 9 stupňů. Na vrcholcích Tater očekávají, že napadne až 15 cm sněhu, ale zatím to vypadá, že se k nám ještě dny babího léta na konci týdne přece jenom vrátí.
3: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
13: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.

0: To byl Václav Neskáš na Bontonu, teď už další dopravní informace.
1: Rádio Bonton doprava.
0: A míříme na D2, stále tady počítejte s komplikacemi na 3. kilometru ve směru na Brno, kde se odstraňují následky nehody 2 kamionů. Provoz už tady je puštěný alespoň levým jízdním pruhem. No a ještě D8, tady 43,5. kilometr ve směru na Ústí nad Labem. Odstraňují se tady následky nehody 2 osobních vozidel. Tak opatrně přeju vám šťastnou cestu. Posílám také muziku, za chvíli to bude třeba Sebastian, kdo vám zaspívá, k němu se přidává Petr Novák anebo Bruno Mars.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svým těle, od pondělí do neděle.

0: Tak to byl Sebastián, jeho Hrub a Líc na vlnách Rádia Bonton. Teď už i vaše Markétka Majerová tamtéž. Markétko, vítej po víkendu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak jak bylo, tak ty jsi měla v Břežanech velkou slávu.
1: Jo.
0: Už i vrabci na střechách cvrdlikají, že jsi prý lítala jako blázen, jako hadr na holi. Tak kolik máš nachozeno, prosím tě?
1: Prosím tě, jenom mezi těma dvěma podiema na svatovázavských slavnostech 12 kilometrů.
0: Ty jo. Kolegyně... Já se tady dřu celý týden.
1: No. Kolegyně Kačka měla, kolegyně Lucka měla, myslím si, 18,9 a Kačka měla 22 kiláků.
0: Tak vidíš, tohle pro naše dobro, tělesné dobro, víc takových svatováclavských slavností.
1: No nevím, půlku neděle jsem ležela, nedokázala jsem se postavit na nohy ani promluvit a pak už jsem radši spala.
0: No výborně, takže vyspinkaná do růžová
1: no,
0: Markétka. Hele, já jsem prosím tě jen tak prošel městem s mojí ženou, využili jsme toho víkendu, my jsme byli zase jeden z mála víkendů tady v Praze.
1: Ano.
0: Tak jak tomu říkáme, my Urani z Pankráce jsme sjeli dolů do města na Václavák.
1: A podívat, jaký to bylo?
0: Hele, dělají nám tam novou tramvajovou trať, už tam leží koleje. Zatím tam jen leží ty koleje, tramvaj ještě nejezdí, ale brzy bude všechno možná úplně jinak. No koukali jsme na to jako blázni.
1: Bážínku.
0: Tak jo, tak už za chvilku Markétka od 15. Já se loučím. Mějte se krásně. Markéta, ahoj.
1: Ahoj.

0: jak pak bude.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Noční teploty budou klesat, dneska v noci už jenom 7 až 8 stupňů, bacha pak teploty v noci na středu už jenom kolem 5, takže kytky dovnitř a zítra převážně polojasno až oblačno, můžou být někde dešťové přehánky a denní maxima 13 až 17 stupňů.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Auto Jarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, je pondělí 21.

září svátek mají Matoušové a my se za chvilku podíváme na to, co můžeme zažít o víkendu, protože je pondělí a je nutno se na něco těšit. A úlevné je, že se toho spousta koná. Ale do té doby třeba YouTube, Slza nebo Tight Fit. Hezké odpoledne.

0: Standa Ložek na rádiu Bonton, hezké odpoledne vám přeji. Začínají vinobraní. Třeba o víkendu můžete zažít velkopavlovické vinobraní, ale kdo nemůže na Moravu, tak v Praze na Proseku se taky koná vinobraní, dokonce s poutí. Takže tam se máte v skutku na co těšit. Já když se tady na to koukám, tak je to takový mix muziky, divadla. Tam bude úplně divadelní neděle, pohádka za pohádkou. Do tohoto vinobraní, do toho ta pouť, já myslím, že když byste se nedostali na Moravu, tak od soboty do pondělí si to můžete užít v Praze na Proseku.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
7: Dny Merien Visku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně JISK od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.

0: Rádio Wanton doprava.
1: 15 hodin 26 minut, pozor si dejte v Praze, na Pražském okruhu. Ta ulice se v tom úseku jmenuje Kbelská a je to na úrovni odbočky na dálnici na Mladou Boleslav. Nehoda nákladňáku a osobáku je tam obousměrně. Velmi hustý provoz, tak počítejte se zdržením.
0: Rádio Wanton.

Příjemné odpoledne vám přeji, je 15 hodin 37 minut a zrovna se tady dívám na to, jak se zítra bude prožívat podzimní rovnodennost v Sedlecké katedrále. Protože to je jednak z nejstarší katedrála v České republice. Je samozřejmě orientovaná vstupem na západ a hlavním oltářem na východ. A stavitelé katedrály už ve 13. století úplně přesně určili osu západu slunce k půdorysu stavby a uspůsobili to vystavění toho sedleckému chrámu tak, aby při západu slunce ve dnech jarní a podzimní rovnodennosti dopadal paprsek zapadajícího slunce největším oknem v západním průčelí katedrály přímo na symbolické srdce sakrální stavby na hlavní oltář. Takže když byste to chtěli vědět, tak se to děje zrovna zítra, protože zítra už je podzimní rovnodennost.

si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na oborek a taky porcelán. Jsem voda.

0: Cranberries na rádiu Bonton chvilku před 16. hodinou po 16. Už například Janek Ledecký.
1: Čekám na všechno odpověď.
0: Taky Xindl X.
2: Dívám se do slovníku a zkouším zahnat zlej sen, že včera byl jsem tvůj svět a teď už nejsem.
0: A Frankie Goes to Hollywood.

0: mrkneme na počasí.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No vždyť to říkám. V noci nás čekají teploty 7 až 8 stupňů, zítra převážně polojasno až oblačno, sem tam může sprchnout, teploty 13 až 17.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne, 21. září je Matouše a na svatého Matouše, jaké je krásné počasí, tak to vydrží ještě další 4 neděle. Což by bylo fajn, to by odpovídalo tomu, že letošní babí léto by mělo být delší než obvykle. Nehledě na to, teď dochází k teplotnímu propadlu a v noci na středu budou třeba jenom 3 až 5 stupňů. Takže pokud máte na balkonech, na terasách, na zahradách vytažené vnitřní kytky, palmy a tak, tak ty to nedají. Takže schovat ty kytky domů. Aspoň

na tu středeční noc, pak to ještě chvilku vydrží. A taky nás čeká prý podzimní úklid, tak si podrobnosti řekneme za chvilku. Do té doby třeba Bonnie Tyler, Mandraže, anebo ABBA. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Příjemné odpoledne s rádiem Bonton. Je to hrůza, ale čeká nás podzimní úklid. Ano, jakoby nestačil ten jarní a ten předvánoční, ale ten podzimní je prý hrozně důležitý, protože se domácnost pomalu zavírá před tou zimou. Okna už nemáme do kořán, prostě dřív nebo později zapneme ty radiátory, tím se nám domů dostane suchý vzduch a prach se nám bude šířit rychleji. Takže základní rady, co před tím, než začneme doma topit, uklidit, aby jsme tam neměli tak prašno, tak je to zásadně ten radiátor, ten se musí pěkně vzít vodou se saponátem. Další kategorii jsou záclony, závěsy, polštáře, potahy, přehozy i koberce. Všechno, co se dá, tak vyprat, co se nedá vyprat, odnes do čistírny. Nepodcenit to. No, a jestli jste si mysleli, že aspoň okna nemusíme, tak prý musíme. Protože čím čistší budou, tím nám propustí dovnitř víc světla ve chvíli, kdy ho bude méně a méně a my budeme propadat smutným a smutnějším stavům. Takže, když tohle všechno zvládne, třeba budeme mít do těch podzimních dní alespoň hezký pocit z toho, že máme kolem sebe čisto. Já jsem z toho unavená už teď, takže si za chvilku dáme třeba CC Catch anebo Xindla X. Hezké odpoledne.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným, prověřeným ojetým a zánovním vozům v Auto Jarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.

ten hezké pondělní odpoledne, zkuhráte, že už je pondělí a že už musíte být v práci. A co teprve, když se muselo pracovat i včetně soboty, protože prostě pracovní týden byl šestidenní. A zdá se to, že poměrně donedávna, protože až v roce 1968 začal v Československu platit pětidenní pracovní týden. A soboty začaly být až na výjimky volné. A stalo se to právě dnes, kdy to bylo uzákoněno. Takže za mě hurá! A dáme si Evu Farnou, Michala Davida anebo Eniu. Hezké odpoledne.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Radio Bonton a Markéta Majerová.
7: Příjemné pondělní odpoledne vám přeji, už máme 21. září a dneska slaví svátek Matoušové. Kolik pak si myslíte, že Matoušů mezi námi je? Schválně si tipněte a kdo si tipuje 5362, má pravdu. A za chvilku se podíváme na Matouše podrobněji, ale do té doby...

ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

Dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Matouše, kteří dneska slaví svátek. To jméno znamená boží dar nebo dar od Boha. Vy jste mužové, kteří se nezatěžují zbytečnými emocemi. A proto dokážete zvítězit i v těch situacích, kde prostě všichni ostatní selžou. Jste velmi praktičtí. Prokoušete se i náročným studiem. A občas se projevujete jako pěkní dobrodruzi. Rádi zkoumáte neprobádaná území. Jen málo kdy se dostáváte na scestí, protože máte v sobě zakódovaný hluboce etický kodex. Tak milí Matoušové, užívejte svého svátku a přeji všechno nejlepší.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
6: Radio Bonton.

že je téměř za námi další den. Buďme rádi, že je uzákoněn od dnešního dne z roku 1968 jen pětidenní pracovní týden, jinak bychom před sebou pořád ještě měli pět pracovních dní. Když se podívám, jestli se dneska něco vtipného neslaví, co by stálo za to, tak vidím, že neslaví, tak si musíme vystačit s tím, že je pondělí 21. září, popřát všem matoušům a užít si parádně dnešní večer. Markéta Majerová se na vás těší zase zítra ve 3 a teď vás tu nechám ve společnosti například Ariem, bude i Palet anebo The Connells, tak hezký podvečer a večer s Bontonem.

0: Náš výkup je teď totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Business Party. Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a zakladatel společnosti Phoenix Group, pan inženýr Cyril Svozil. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý rok jste u nás, každý rok se na vás těším, ale musíme samozřejmě připomenout pro posluchače, kteří nikdy Business Party s vámi neslyšeli, co všechno děláte.
2: Založil jsem firmu v roce 1990 jako výrobní společnost, která začala vyrábět elektrické sálavé topné systémy, které jsou dnes známy pod značkami EcoSun, EcoFlex, EcoFlow a jako film. To je základní výrobková řada, která trvá doposud. Nicméně před 10 lety jsme se rozhodli rozšířit to naše portfolio o ukládání energie, o takzvané bateriová úložiště, které dneska nabízíme také v širokém sortimentu od domovních, malých až po průmyslové velké aplikace.
1: Musím připomenout, že vy jste nejenom výrobci, ale vy jste i prodejci. Ale co se týká té výroby, tak vy máte výrobu asi v 9 zemích po celém světě.
2: Ano, v současné době mám výrobní závody největší je tady v České republice, v Jeseníku, další je na Slovensku, v Banské Bystrici, ve Skotsku, Glen Road, což je asi 15 mil od Edinburghu, ve Španělsku je to v Barceloně, ve Francii je to nedaleko Toulouse a v Polsku, kousek od Varšavy, máme další výrobní závod.
1: Loni jste se mi pochlubil, že pečujete o francouzské vinice, tuším Bordeaux.
2: Ano.
1: A letos daří se vám také ve Francii nebo i u nás?
2: Je to nejenom v Bordeaux, je to dokonce šampáň. Tam v těch dvou prestižních takových, jak bych řekl, oblastech. Je pravda, že i ve Francii dochází v těch posledních letech k tomu, že přichází ty časné mrazíky vlastně, které tu úrodu znehodnotí. Tam se nám daří velice dobře teda. Nicméně se musím pochlubit, že v loňském roce se nám podařila velká jaksi aplikace i v České republice. Jedno velké jihomoravské vinařství se rozhodlo investovat poměrně velkou částku do této ochrany. Shodou okolností v letošním roce přišly ty rané mrazíky a právě a pouze ta oblast, která teda byla ošetřena těmi našimi topnými kabely, tak přetrvala bez jakékoliv újmy.
1: Ty kabely se ukládají do země?
2: Ne, ty se ukládají přímo na tu strukturu, kde se vlastně upevňuje ta vinná réva a oni vlastně rozpohybovávají vzduch, takže způsobují ten pohyb vzduchu, který zabrání tomu zmrznutí.
1: Já vám děkuji za zajímavý rozhovor. V dnešní Business Party si se mnou povídal zakladatel společnosti Phoenix Group, pan inženýr Cyril Svozil. Děkuji a naschledanou.
2: Děkuji.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes ti musí začít ty. Chci zmáčnout reset a smazat ty slova, co po naší hádce tu ve vzduchu visí. Ač trápíme se, tak chtěl bych

Luna, dáš prosím. Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbal, abych už víc já nemusel nad ránem říct.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích s ní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, lásko.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Vláda se shodla na valorizaci důchodů od příštího ledna. Průměrný důchod vzrostl 304 korun měsíčně. Zároveň důchodci dostanou jednorázový příspěvek 2000 korun. Prezident Pavel v New Yorku uctil památku obětí teroristického útoku z 11. září. U památníku v americké metropoli vzpomněl také na dva zesnulé Čechy. Za šokující označila zpráva Komise OSN pro lidská práva míru sexuálního násilí ve válce na Ukrajině. Čelí mu jak váleční zajatci, tak civilisté na okupovaných územích Ukrajiny. Objevují se hromadná znásilnění i mučení. Nový trenér fotbalového nároďáku Santi Denia musel na začátku svého prvního srazu udělat 6 změn v nominaci. Kvůli zranění vypadlo z kádru pro úvodní 4 zápasy 5 slávistů. Zima byl Ček Jurásek Provota také chorý a též plzeňský Vyšinský. Martin Vitík, Václav Sejk, Ondřej Krčfaluši, Martin Schubert, Jiří Sláma a Daniel Vašulín je nahrazují. V úterý bude proměnlivá oblačnost, bude pršet a teploty 12 až 17.

obrazy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo zbylo.

304 korun. K tomu rozhodla o jednorázovém příspěvku důchodcům ve výši 2000. První parlamentní volby, které se v Rusku konaly během války proti Ukrajině, podle očekávání ovládla vládnoucí strana Jednotné Rusko. Čeští volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii v Turíně podlehli 1-3. V úterý bude proměnlivá oblačnost, na severu zataženo, také místy déšť a přehánky, teploty 12 až 17 stupňů.